0: Výzkumné centrum pro astronauty v Olomouci. V to se promění během prázdnin olomoucká pevnost poznání. Letní motiv trénují jako astronaut nabídne návštěvníkům pevnosti simulaci přetížení v gyroskopu i letecký simulátor. V Olomouci má vzniknout dům Ronalda McDonalda, to od nás víte. Dům umožňuje rodinám vážně nemocných dětí zůstat pohromadě i během dlouhé hospitalizace. První takový dům v Česku funguje v Praze u fakultní nemocnice v Motole a další má vzniknout v Olomouci u pediatrické kliniky fakultní nemocnice Olomouc. O projektu, financování i plánech na stavbu hovořila pro Report.cz ředitelka domu Ronalda McDonalda Ivana Švingrová-Pešatová. Rozhovor si nyní můžete přečíst na webu report.cz. Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok. Dálniční známky nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace. Cena roční známky má zůstat na částce 2570 korun, informuje ministr dopravy Ivan Bednárek. Zůstává i sleva pro nízkoemisní auta. Sport. Na krasobruslařský led se vrací Rusko a Bělorusko. Bruslařská unie ISU oznámila, že umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než 4 letech pod neutrálním statusem.
1: Počasí. Vlna VDR míří ke konci. Ve středu nás čekají nejvyšší teploty v našem regionu mezi 25 a 30 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 20 stupňů. Počítáme taky s bouřkami, které mohou být ojedinělé i velmi silné.

0: 25 stupni Celsia.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.
2: But I've been forgotten, I do. I've been married long.

0: Berani, kolísavá pozornost vás nijak extra nemůže rozhodit. Býci, jděte svou vlastní cestou, není důvod kopírovat. Blíženci, máte chuť oživit některé vzpomínky. Raci, kdyby se něco nepovedlo, vemte to s úsměvem. Lvi, máte napilno, zkuste na chvilku přibrzdit. Pany, rodinné události vás těší, ale občas taky trochu děsí. Váhy, ani ve stresové situaci nebudete panikařit. Štíři, sdílejte své nápady s lidmi, co vám fandí. Střelci, i do všedního stereotypu umíte zapracovat radost. Kozorozi, dopřejte si víc pohodové tempo. Vodnáři, možná narazíte na nabídku, která se neodmítá. A co my ryby, nedáme na pomluvy a nebudeme řešit hlouposti.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana, to je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkujeme vám za to.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná. Rádio Haná.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
1: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
2: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, které odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadla. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
1: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
2: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příruční zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
1: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz. Město nebo vesnička? My jsme vaše jednička. Rádio Haná. Rádio Haná. Let's make

0: počasí.
1: Vlna vedér míří ke konci. Ve středu nás čekají nejvyšší teploty v našem regionu mezi 25 a 30 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 20 stupňů. Počítáme taky s bouřkami, které mohou být ojedinělé i velmi silné.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, kolísavá pozornost vás nijak extra nemůže rozhodit. Býci, jděte svou vlastní cestou. Není důvod kopírovat. Blíženci, máte chuť oživit některé vzpomínky. Raci, kdyby se něco nepovedlo, vemte to s úsměvem. Lvi, máte napilno, zkuste na chvilku přibrzdit. Pany, rodinné události vás těší, ale občas taky trochu děsí. Váhy, ani ve stresové situaci nebudete panikařit. Štíři, sdílejte své nápady s lidmi, co vám fandí. Střelci, i do všedního stereotypu umíte zapracovat radost. Kozorozi, dopřejte si víc pohodové tempo. Vodnáři, možná narazíte na nabídku, která se neodmítá. A co my ryby, nedáme na pomluvy a nebudeme řešit hlouposti.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Kemp Pádlo Morava a Rádio Hana uvádí Hanáckou Neckia

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
2: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
3: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
0: Rádio Haná.

měsíc, nový start, nová energie, krásné středeční ráno s datem 1. července, tak jsme se oficiálně přehoupli v našem roce 2026 do jeho druhé poloviny, ale to je v plném proudu. Tak dáme kafe a jdeme na to, po 6. hodině si taky dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr.

0: Tak je tady středa, my je 1. července, vstáváme 5.57 a jdeme na zprávy.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Tréninkové centrum pro astronauty v Olomouci. V to se promění během prázdnin Olomoucká pevnost poznání. Letní motiv Trénují jako astronaut nabídne návštěvníkům pevnosti simulaci přetížení v gyroskopu i letecký simulátor. V Olomouci má vzniknout dům Ronalda McDonalda, to od nás víte. Dům umožňuje rodinám vážně nemocných dětí zůstat pohromadě i během dlouhé hospitalizace. První takový dům v Česku funguje v Praze u fakultní nemocnice v Motole a další má vzniknout v Olomouci u pediatrické kliniky fakultní nemocnice Olomouc. O projektu, financování i plánech na stavbu hovořila pro Report.cz ředitelka domu Ronalda McDonalda Ivana Švingrová-Pešatová. Rozhovor si nyní můžete přečíst na webu report.cz. Řidiči, nový krok k rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u sjezdu na Držovice a Prostějov sever. Ředitelství silnic a dálnic nově vybírá firmu schopnou přípravy základní vytyčovací sítě pro úpravu křižovatky. Rekonstrukce má začít příští rok. Dálniční známky nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace. Cena roční známky má zůstat na částce 2570 korun, informuje ministr dopravy Ivan Bednárek. Zůstává i sleva pro nízkoemisní auta.
1: Sport.
3: Na krasobruslařský led se vrací Rusko a Bělorusko. Bruslařská unie ISU oznámila, že umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než 4 letech pod neutrálním statusem.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Vlna Vedér míří ke konci. Ve středu nás čekají nejvyšší teploty v našem regionu mezi 25 a 30 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách nám budou teploměry ukazovat okolo 20 stupňů. Počítáme taky s bouřkami, které mohou být ojedinělé i velmi silné. S

0: 25 stupni Celzia.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Vaše letní rádio.

0: kouzlo ranního ticha, kdy se ještě vůbec nic neděje, kdy je ta nálada taková docela poklidná, pohodová, ale dneska to občas může rozčísnout i nějaké to hřmění. Tak samozřejmě my sledujeme nejenom počasí, společně se za chvilku podíváme taky do kalendáře, ať víme, kdo pak dneska slaví. 6.08, to je aktuální čas a teď už taky hrajeme novinku od kapely Kryštof. Dobré ráno.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus z kapely Kryštof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: Dneska po ránu bude Eros Ramazzotti, tak buďte ve střehu.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama.

0: Babka Rádia Hana. Zdraví vás Martina Kvítko, možná jste ještě doma a řešíte dilema u skříně, co si mám vzít na sebe. Bude dneska ještě vedro nebo má pršet, tak o počasí budeme mluvit před 6:30, přidáme aktuálně i dopravu z našeho regionu a teď už také naše ranní kalendárium.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je tady středa, 1. července, svátek má každá Jarka, Jaruška, Jaroslava. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má krasavice z Pobřežní hlídky Pamela Anderson a slaví taky MMA zápasník, olomoucký rodák, terminátor Carlos Vémola. A je tu i jedna vzpomínka, dneska v roce 1979 firma Sony představuje prvního Walkmana. A pozor, je tady navíc Mezinárodní den vtipů. Tak doufáme, že od nás uslyšíte taky něco vtipného, ať se tomu zasmějeme i ve středu 1. července.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden

0: 18.90 až do 7. července. Kaufland.
1: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, tady Cenfluence.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Rádio Hana.
5: Dobré ráno.

0: Díky za návštěvu. 6.26, aktuální čas na Hané, zdravíme všechny, na Hané se taky ještě pořád oblékáme do letního outfitu, všechno je svěží, všechno je prázdninové. A taky dneska víme, jak bude, většinou by mělo být polojasno, k tomu nějakých 25 až 27 stupňů, ale to není všechno, protože oni se místy můžou samozřejmě vyskytnout i lokální bouřky. A to nejenom odpoledne, ale i teď po ránu, tak s tím rozhodně počítáme. Doprava. Máme tu aktuálně i dopravu z našeho regionu. Nehoda momentálně na Olomoucku, na dálnici D35, kousek od exitu Velký Týnec, taky na dálnici Olomouc-Mohelnice, u příkaz. Bouráme i v Hulíně, na tom kruháči Komenského Kroměřížská. Je to srážka dodávky s osobákem, na místě jsou i záchranáři a máme taky hlášenou policejní hlídku, a to na dálnici D55, když se jede kolem Tlumačova.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Na Hané přejeme pohodovou středu, za 3 minuty už bude 6:30.
2: Dobré ráno, na Hané. Dobré ráno.

0: dávat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
0: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
1: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, které odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadel. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
0: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
1: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příručně zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
0: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
1: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: druhy za 24,90 a Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90 až do 7. července. Kaufland.
1: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás. Masters
2: of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Kalkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební výběr.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: ve středu ráno, teď je 6 hodin a 42 minut. Tak co, už jste dneska měli kafe?
1: Italské léto na Hané.
0: Ano, s rádiem Hana jedeme italské gastrobomby, rozdáváme po ránu kafe, kolem oběda jsou to těstoviny a odpoledne pravé italské sýry a navíc, pokud se za námi dovoláte do naší soutěže, můžete se i registrovat do pobytu nebo o pobyt do italského Bergamu. To je italské léto na Hane. To znamená nejenom mega hity, káva, těstoviny, sýry, ale také možnost zajet si do italského Bergamu. Víc se dozvíte na radiohana.cz, ale teď už vlastně nás čeká soutěžní song. Bude to Eros Ramazzotti, rodák z Říma, a vy můžete volat 585 22 55 88. Chystáme pro vás parádní balení i pravé italské kávy, takže jdeme na to. Eros, jedem.

0: Tohle je s Erosem Ramazzottim vzpomínka na 80. léta. Eros Ramazzotti narodil se v Římě a dalo by se říct, že pochází z chudého dělnického prostředí, protože jeho tatínek byl stavební dělník a jeho maminka byla žena v domácnosti. Tohle je italské léto nahané Eros Ramazzotti, una storia importante.
1: Italské léto nahané.
0: A co je velmi importante, co je důležité, že to italské léto na Hané je tu samozřejmě pro vás, pro všechny, pro posluchače a posluchačky Rádia Hana. Kdo pak je teď momentálně na drátě?
2: Dobrý den, tady Lucia.
0: Čau, Lucia. Italské léto na Hané, ty se dovolala během songu od Erose Ramazzottiho, to znamená, že už teď získáváš super balení pravé italské kávy, takže gratulujeme, Lucio.
2: Děkuju.
0: Mille grazie.
2: Mille grazie.
0: Lucio, kdybys měla říct, kolik káviček denně ty tak jako dáš, kolik jich tam jako padne do tebe? Jsi velký kafař?
2: Jsem kafař, miluju kávu, výborná káva, takže si dám ty čtyři.
0: Minimálně.
2: Čtyři denně, ale jako minimálně, ale to musí být fakt výborný turex, ano.
0: Dobře, a ještě se zeptám třeba, kdy ty dáváš úplně tu první ranní kávu, jako kdy se nastartuješ tím ranním kafíčkem?
2: No, poněvadž vstávám teda hodně brzo do zaměstnání, to je 3:30, takže moje první káva, ono se říká, že do 30 se nemá pít, tak to mám kolem 5:30, no.
0: Takže seš poctivá, že to jako odkládáš, že se jako nestartuješ hned potom, jak vyskočíš z pelíšku, aby to s tebou neseklo, ale každopádně první ranní kafe kolem 6, tak to je paráda. Lucio, pokud se ještě teď třeba zaregistruješ i na našem webu radiohana.cz, kde je ten správný odkaz, mohla bys hrát i o pobyt, o vlastně zájezd do italského Bergamu, takže seš ve hře každopádně, když to dáš, tak to dáš, ale kávička, ta už je teď tvoje, takže gratulujeme.
2: Grazie.
0: Měj se krásně. Čau, Mabela. Ahoj.
2: Ahoj.

0: novou italskou kávou Ravasio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravasiocafe.cz. Zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
1: Radio Hana.
2: Dobré ráno.

0: Garner tady u nás na Hané. A my samozřejmě připomínáme také italské léto na Hané, že po ránu se rozdává pravá italská káva. Můžete se radovat třeba jako Lucia z Moravského Berouna.
1: Zdravím rádio Hana, tady Lucia z Moravského Berouna. Moc děkuju za výbornou italskou kávu a že jsem se dovolala do rádia a že jsem se dovolala na italské léto na Hané. Moc děkuji. Grazie, grazie, moc grazie.
0: Díky, že posloucháte a po 7. hodině tady u nás na Hané. Hit

0: bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je středa 1. července. Pokračuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dneškem začíná druhá etapa stavby, která uzavře Stupkovu ulici v úseku od Kmochovy po Karafiátovou ulici. Úsek od Hněvotínské po Karafiátovou bude již průjezdný.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Přípravy na vznik vysokorychlostní tratě v regionu na Přerovsku mezi Prosenicemi a Hranicemi začnou průzkumné vrty pro přípravu tratě, která tu zrychlí spojení. Vrty mají začít letos v srpnu a skončit v únoru 2027. Podrobnosti má report.cz. Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město chce vystrnadit vizuální smog. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označují pustí, město pomůže dotací. Víc o tomto tématu má web šumperk.cz. Tresty za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat se nejspíš zpřísní. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu trestního zákoníku, v níž by za tyto činy hrozilo nejméně roční vězení místo půlročního, píše deník N.
0: Sport.
2: Pořádný zápřah měl na úvod Wimbledonu tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. V prvním kole londýnského Grand Slamu vyzval na travnatém kurtu Brita Samuela a vysilující match, který trval 3,5 hodiny, nakonec vyhrál 3-2 na sety a jde dál.
0: Počasí.
3: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
4: Ještě včera hodně vedro, přes 30, a teď to mírně klesá, ale opravdu velmi mírně. Víme, jak bude, dneska nejčastěji 27 stupňů, ve čtvrtek zhruba 25, v pátek a o víkendu by to mělo být kolem 23. A je tady i varování, je možné, že na Moravě se odpoledne ojediněle vyskytnou velmi silné bouřky. Místy je mohou doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm a k tomu má fouk i silný nárazový vítr. My to určitě budeme sledovat a mimochodem v našem regionu můžem sem tam zabouřit i teď po ránu. Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na trase Kokory Olomouc, kousek od Velkého Týnce, je tady auto bez vodidlech a neprůjezdný pravý pruh. Bouráme také na dálnici Olomouc Mohelnice u Příkaz. V Hulíně pozor na tom kruháči Komenského Kroměřížská. Je to srážka dodávky s osobákem na místě záchranáři a komplikace také na Kroměřížsku na silnici u obce Morkovice Slížany. Komunikace je teď dočasně uzavřená, máme tu dodávku převrácenou na bok. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Dobré ráno, bylo 7 hodin.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

tak je tady středa s Rádiem Haná, 7 hodin, 8 minut. Všechny vás moc zdraví, Martina Kvítko. Polovina pracovního týdne, tak ta je vlastně za námi, anebo je před námi.

0: ať už to bude v práci, anebo třeba na dovolené. Samozřejmě, že nahané, jedeme dál, za chvilku činasky a jaké budou naše první červencové horoskopy, tak to zjistíme ve 7:45.
1: Rádio Hana. Ráno je to.

0: na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.

0: Ordinary, jeden z největších hitů loňského roku, tohle je Alex Warren. 7 hodin, 16 minut, ano, bylo 7:45. Mimochodem na aktuální počasí a také dopravu z našeho regionu se podíváme ještě před 7:30. Teď tady pro vás máme naše první červencové horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, kolísavá pozornost vás nijak extra nemůže rozhodit. Býci, jděte svou vlastní cestou. Není důvod kopírovat. Blíženci, máte chuť oživit některé vzpomínky. Radci, kdyby se něco nepovedlo, vemte to s úsměvem. Lvi, máte na pilno, zkuste na chvilku přibrzdit. Pany, rodinné události vás těší, ale občas taky trochu děsí. Váhy, ani ve stresové situaci nebudete panikařit. Štíři, sdílejte své nápady s lidmi, co vám fandí. Střelci, i do všedního stereotypu umíte zapracovat radost. Kozorozi, dopřejte si víc pohodové tempo. Vodnáři, možná narazíte na nabídku, která se neodmítá. A co my ryby, nedáme na pomluvy a nebudeme řešit hlouposti.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
9: Posloucháte Rádio Hana.

třeba i dost silné lokální bouřky. A to se pak celkem výrazně ochladí. Taky může dost napršet a má i foukat silný nárazový vítr, takže se připravíme na všechno. Doprava. A teď před 7:30 taky aktuálně doprava z našeho regionu. Víme, jak se jezdí tady. Nehoda se dořešuje na

0: dočasně uzavřené. Dodávka se nám převrátila na bok na místě záchranáři a máme taky hlášenou policejní hlídku, a to na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Zdravíme všechny na Hané, za necelé 3 minuty už bude 7:30.
1: Rádio Haná.
2: Dobré ráno.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu.
1: Baví nás hrát taky ten nejlepší hudební výběr. Teď už je tady Donna Summer, ano, speciální letní pecka Hot Stuff. A určitě nás pořád ještě baví taky fotbalové mistrovství světa. Konkrétně nás teda baví Norové. A proč? Tak to si povíme už do tři minut. Tady u nás na Hané bylo půl osmé, tak přejeme krásné středu.

0: Světa, které pokračuje. Vlastně finále bude až 19. července, víte to?
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
0: Já ti nevím, mně už to přijde strašně dlouhý. Letošní mistrovství světa je opravdu nejdelší v historii. Trvá 39 dnů.

0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
1: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje, nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho čtyř dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Tady je Rádio Hana.

0: bude 7:45, taky ve středu na Hané hrajeme a bavíme a třeba i trénujeme jako astronauti a můžeme zažít vesmírné léto. Ano, připomínáme, že v Olomoucké pevnosti poznání právě dnes začíná speciální výcvikový program. Taky pokračuje Prostějovské léto 2026. Promítáme například také na nádvoří zámku v rámci letního kina. Dneska to bude Mamma Mia, takže se těšíme. A v Letňáku v Moskovicích máme na programu film, který nás rozesměje a dojme zároveň. Jsou to neporazitelní, tak co? Vyberete si, budete se bavit na Hané.
1: Rádio Hana. Ráno je top.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: knihovny, a nebo třeba taky možnost, že v Přerově by mohlo být MHD úplně zdarma. Rozhodně zůstaňte s námi a poslouchejte dál. Teď už posíláme Pink.
1: Ráno je top!
2: Rádio Hana.

0: Zapomeňte, poslouchejte každý den italské megahity a spousta dobrot.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A po 8 hodině nahané Terry Swims. Bude taky Eva Farna. A já teď nevím, já si prostě neuvědomuju. Rozdali my jsme dneska už to italské kafe? Nebo ještě pořád čekáme na signální song na Itálii od Erose Ramazzottiho? Co myslíte? Bude po 8. No, to se uvidí, ještě to možná uslyšíme. Teď jsou to zprávy.

Vítejte u zpráv. Je středa 1. července. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc. K opravě dojde nejdřív na konci července. Silné bouřky přišly včera v podvečer na jih Moravy. Zejména z okolí Blanska lidé hlásili až 5-centimetrové kroupy. Do akce museli také hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Český hydrometeorologický ústav ode dneška mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany i bezpečnostní složky. Více na webu chmi.cz. Začínají prázdniny, kam pak vyrazíme na hlavní dovolenou? Do zahraničí letos v létě plánují jet v průměru 4 z 10 Čechů. Dovolená v České republice, tak tu mají naplánovanou v průměru 3 z 10 lidí. Podobný poměr dovolenou neplánuje. To jsou výsledky výzkumu MNS. Sport. Hned 5 medailí získali naši vodní slalomáři na úvod mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v Polsku, v časovce v kajak krosu. O světové tituly se postarali Tereza Kneblová v kategorii do 23 let a juniorka Lucie Vaculová. Stříbro vybojoval Matyáš Novák a bronzové medaile přidali junioři Tobiáš Novák s Valentínou Kočířovou.

0: káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jaký byl loni první červenec, víceméně tropický, s teplotami do 30 stupňů, a taky víme, jak bude dneska, na teploměru vesměs 27, pokud zaprší, bude to i méně, ve čtvrtek naměříme 25, v pátek a o víkendu to pak nejčastěji bude kolem 23. A připomínáme, že dnes se opravdu ojediněle můžou vyskytnout velmi silné bouřky, tak na to buďme připraveni. A bio je mezi jedničkou a dvojkou, což je mírná až střední zátěž.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje na trase Kokory Olomouc, kousek od Velkého Týnce, bouráme taky na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, u příkaz, i tady je osobák ve svodidlech. Připomínáme komplikace na Kroměřížsku, na silnici u obce Morkovice Slížany, kde je převrácená dodávka, a údržbové práce máme dneska na dálnici D46 do 12.30, a to konkrétně v úseku Brodeku Prostějová Držovice. Je to uzavřený levý jízdní pruh, protože se tu čistí vozovka. Na cestách je s vámi to správné rádio, tak dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Dobré ráno, bylo 8 hodin.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Backstreet Boys, nahané vracíme zpátky, 90. Zdravíme všechny, je 8 hodin, 8 minut, středa občas bývá krizový den, my se na to koukáme z té lepší stránky, protože jsme v půlce pracovního týdne, ten víkend už nám začíná pomalu, pomaličku v dálce mávat, takže žádný stres, nasadíme úsměv a hrajeme si dál. Mimochodem na našem rádiovém Facebooku dneska řešíme hodně zajímavé téma. Málem jsem nepochopila, kolik tam toho je. Pánové, je to vlastně otázka na vás. Pánové, buďte upřímní, co ženě nejvíc ubírá na atraktivitě. A teď já jsem tam rozbalila asi 300 komentářů, neskutečné. No tak vybereme aspoň něco, co vám vadí na ženě. Tak jsou to třeba omalovánky na těle, nevymáchaná huba, příliš mnoho alkoholu, vulgární slovníček, anebo když má žena plus 50 kilo v legínách. Tak pánové, samozřejmě děkujeme za tipy a my ženy se teda nad sebou zamyslíme. Do 6 minut tady každopádně bude pohled do našeho dnešního kalendáře, ať víme, komu popřát k svátku nebo k narozeninám. Hezké ráno.
1: Rádio Hana.

0: Sweet Dreams, tak doufáme, že na dnešek jste se dobře vyspali. Teď je 8.15, je přesně čtvrt na 9. Možná, že jste ráno doma u skříně řešili dilema, co si máme vzít na sebe. Jestli dneska ještě bude vedro, nebo má fakt pršet. No, od všeho tak trochu něco. Počítáme s tím, že bude svítit sluníčko a možná dorazí i nějaké ty bouřky. O počasí a o dopravě víc ještě před 8:30. Teď už taky pohled do dnešního kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je tady středa, 1. července, svátek má každá Jarka, Jaruška, Jaroslava. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má krasavice z Pobřežní hlídky Pamela Anderson a slaví taky MMA zápasník, olomoucký rodák, terminátor Carlos Vémola. A je tu i jedna vzpomínka. Dneska v roce 1979 firma Sony představuje prvního Walkmana. A pozor, je tady navíc Mezinárodní den vtipů. Tak doufáme, že od nás uslyšíte taky něco vtipného. Ať se tomu zasmějeme i ve středu 1. července.
1: Rádio Haná, kalendárium. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Rádio Haná.
5: Nejlepší hudební.

0: tady bouralo, teď momentálně čeká na odtah. A máme hlášenou i policejní hlídku, a to na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 4 minuty bude půl deváté.
2: Rádio Hana.

0: Nahané Ava Max, 8.32, za chvilku Pet Shop Boys, anebo také Xindl X, který vyráží na svou chatu. No a my už taky balíme kufry a frčíme na letiště.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
2: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
3: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, které odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadel. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
2: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
3: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příruční zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
2: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší

Jak nahané zpívák Sindl X, ve středu už nevím si rady, všechny čtvrtky, těším se na pátky, kdy na svou chatu můžu jet zpátky. Tak přátelé, vy možná na své chatě nebo chalupě už jste, nebo jste v práci, nebo doma, nebo na

0: to, že v Olomoucké pevnosti poznání právě dnes začíná speciální výcvikový program. Pokračuje taky prostějovské léto, které nabízí i tradiční letní kino na nádvoří zámku. Je to vždycky ve středu po západu slunce. Dneska by to mělo být Mamma Mia, takže jestli chcete, můžete s námi vyrazit za zábavou. A my už posíláme Shakiru.
1: Rádio Hana.

0: Tady u nás nahané před 9. hodinou taky Saša. My pro vás máme dál nejlepší hudební výběr, nejlepší zábavu. Mimochodem v dnešní ranní topce jsme měli pár tipů od našich posluchačů. Ptali jsme se chlapů, pánové, upřímně, co ženě nejvíc ubírá na atraktivitě. No, je opravdu spousta komentářů na našem rádiovém Facebooku, takže my ženy se nad sebou samozřejmě zamyslíme. S cestovní expertkou jsme si správně zabalili kufry na cestu, na letiště. No a samozřejmě jsme také rozdali v rámci italského léta nahané balíček italské kávy. Díky moc, že posloucháte po 9. hodině. Je tu procházka pamětí, to znamená songy a vzpomínky z jednoho roku.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Po 9. devadesátky dáme Fun Factory. Taky bude Šalom. A nebo jeden z největších hitů od kapely Oasis. Těšíme se, procházka paměti už za chvilku a teď zprávy.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Máme v Olomouci dostatek veřejných toalet, většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60

0: 50 tisíc výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník. Počet obětí ničivých zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, stále není konečný. Pátrači v troskách budov nacházejí další mrtvé. Už jich je přes 1900. Desítky tisíc lidí ve Venezuele otřesy připravili o domov. Sport. Na kurty Wimbledonu se mimořádně vrátila tenisová legenda, Američanka Serena Williamsová. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů skončila na londýnské trávě hned v prvním kole. Ve své první dvouhře po asi 4 letech padla s Australankou Jointovou 1-2 na sety.
1: Radio Hana. S námi máte přehled i ve středu. Počasí.
2: Ještě včera hodně vedro, přes 30 a teď to mírně klesá, ale opravdu velmi mírně. Víme, jak bude dneska nejčastěji 27 stupňů, ve čtvrtek zhruba 25, v pátek a o víkendu by to mělo být kolem 23. A je tady i varování, je možné, že na Moravě se odpoledne ojediněle vyskytnou velmi silné bouřky. Místy je mohou doprovázet přívalové srážky kolem 50 mm a k tomu má foukat i silný nárazový vítr, takže my to určitě budeme sledovat. Víme, jak se jezdí tady i díky vám. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské, také na dálnici D46 u Olomouce, jak je sjezd na Hněvotín anebo ve Svitavách na Pražské. Nehodám aktuálně na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Ivanovice na Hané a pozor, spadlý strom máme kousek od Moravské Třebové u Hřebečského tunelu, jak je ta důlní stezka. Momentálně tu probíhají odklízací práce. Tak hlavně šťastnou cestu. Ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: Slunce svítí, stín katedrál nás chladí, Hana hraje a my jedeme dál. Přejeme vám super dopoledne, je tady naše první červencová procházka pamětí.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Každé všední dopoledne vždy

0: co myslíte, byl to Michael? Byli to Nedvědi? Guns N' Roses? Nebo Stouni? No, to je ještě otázka, to je ještě ve hvězdách. Další hudební hvězdy samozřejmě pro vás máme. Celou hodinu, za chviličku třeba Labuš, anebo taky Coolio. Tak co myslíte, do kterého roku se dneska vracíme?
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.

0: Nahanaela Bush, Be My Lover, nahané to nejlepší z jednoho devadesátkového roku a samozřejmě dneska v Procházce pamětí taky budeme srovnávat dva koncertní kolosy Strahov versus Letná. Budeme vlastně také hledat ten největší koncert v historii samostatné České republiky. Pokud jde o Labuš, tak vlastně doteďka si tenhle ten song hrajeme na diskotékách a rádi vzpomínáme na devadesátky. Za chvilku posíláme Roxety, nebo bude Joan Osborne, no a na svatý kopeček přijíždí svatý otec, ano, papež.
1: Ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého, pokoj Kristov, ať je s vámi.
2: Rádio Haná,
3: Procházka paměti.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden

0: 18.90 až do 7. července. Kaufland.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Každý den

0: Milí a vážení, rokové hlášení, léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
1: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Kampeny není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
6: Svět kolem nás se zbláznil.
7: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
6: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil.
8: Ze všech

0: No jasně, tak tohle je nahané v procházce pamětí El Mariachi z filmového Desperada. Hlavní roli Antonio Banderas a Salma Hayek. Vracíme se do jednoho konkrétního 90-kového roku v procházce paměti a řešíme taky dvě ikonické lokality v Praze, Strahov versus Letná. Tak Letná, to je takový tradiční, docela moderní fotbalový stánek, konaly se tu i koncerty, samozřejmě vzpomínka na Michaela Jacksona, kdy na něj přišlo nějakých 125 tisíc diváků. A podíváme se taky i na Strahov, kde probíhaly tradičně spartakiády a my se dneska v procházce pamětí vracíme do roku, kdy jsme tady vlastně zažili úplně ten největší koncert v rámci České republiky. Stouni přilákali tehdy 127 tisíc diváků. O trochu víc než Michael. Otázka zní, do kterého roku se vlastně dneska vracíme. Za chvilku posíláme ještě Oasis.
1: Rádio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: 24,90 a Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
2: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
5: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Rádio Hana.
4: Procházka paměti.
3: Milujeme devadesátky.

0: opravdu obrovský dav. Přes 200 tisíc lidí, no tak tomu říkám koncert, kam se hrabe Michael, kam se hrabou Stouni, kdo umí, umí. A Aranka umí hula hop?
1: Radio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: největší koncert. Myslíte, že to byl Michael? Na Letné nějakých 125 tisíc diváků a to bylo rok 96. Ovšem pozor, opravdu ta největší koncertní paráda byla skutečně na Strahově Stouni. Tam přišlo 127 tisíc diváků. A to je prosím pěkně vzpomínka na rok. Ano, správně, dneska 1995. A za chvilku taky kapela Take That.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí. Dnes je to rok 1995.

0: pěkná tečka za dnešní 90. procházkou pamětí, rok 95 konkrétně, Back for Good. Vaše vzpomínky vracíme každé dopoledne mezi 9. a 10. tak se budeme těšit zase zítra. Teď už se mnou ve studiu kolegyně Majda. Ahoj, dobrý den.
1: Ahoj, ahoj, dobrý den.
0: Tak i s tebou si dneska užijeme italské léto nahané. Nebudeme zatím ještě prozrazovat ten konkrétní soutěžní song, ale zeptám se tebe mimo soutěžně, jestli pak už jsi někdy v Itálii byla, nebo o tom třeba jenom sníš.
1: Já Itálii miluju, já už jsem tam byla několikrát, ale vracela bych se tam každý rok.
0: Tak my po ránu rozdáváme kafe, ty budeš mít co pro naše posluchače, jakou dobrotu?
1: No, budeme mít oběd, takže těstoviny.
0: Budeme mít italské těstoviny a po 10. hodině určitě budeme mít taky ten nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Kapela Kryštof.
3: Budeme se rvát, budeme chvát.
0: Bude i Luis Capaldi. No a kdo ví, třeba už v té další hodině, právě k obědu pro vás, těstoviny. No a tohle to bude možná soutěžní song od Colors. Co myslíte, bude? Nebude? Počkejte si, teď už taky zprávy nahané.
2: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
5: Máme tu pro vás další zprávy.
6: Pokračuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dneškem začíná druhá etapa stavby, která uzavře Stupkovu ulici v úseku od Kmochovy po Karafiátovou ulici. Úsek od Hněvotínské po Karafiátovou bude již průjezdný.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Červen na silnicích Olomouckého kraje byl bez tragických dopravních nehod. Během uplynulého měsíce nezemřel na silnicích v Olomouckém kraji při dopravní nehodě žádný člověk, informuje o tom policie. Od začátku roku policisté v regionu evidují 9 obětí tragických nehod. Policisté v Olomouckém kraji řešili v červnu 461 dopravních nehod, což je o 29 méně než loni. 4 lidé se zranili těžce, 153 lehce. Nejtěžším dnem byl pátek 19. června, kdy v kraji došlo ke 27 dopravním nehodám. Hlavní příčinou červnových nehod v Olomouckém kraji bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Do statistik se nedostalo úmrtí cyklisty u Středolesí na Přerovsku. Začátkem června u něj pitva prokázala úmrtí po zdravotní indispozici.
2: Sport.
5: Karolína Muchová bude usilovat o postup do třetího kola na Wimbledonu. Olomoucká rodačka a elitní tenistka dnes vyzve na trávě londýnského Grand Slamu Číňanku Shuai Chang. Duel začne po 14. hodině. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
4: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
2: Počasí.
0: Víme, jaký byl loni první červenec, víceméně tropický, s teplotami do 30 stupňů, a taky víme, jak bude dneska, na teploměru vesměs 27, pokud zaprší, bude to i méně, ve čtvrtek naměříme 25, v pátek a o víkendu to pak nejčastěji bude kolem 23. A připomínáme, že dnes se opravdu ojediněle můžou vyskytnout velmi silné bouřky, tak na to buďme připraveni. A bio je mezi jedničkou a dvojkou, což je mírná až střední zátěž.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, co pak máme za komplikace v Olomouci na Dolní Novosadské.
8: Na Dolní Novosadské za přejezdem směrem pryč z města, tak je semafor obou stran, jsou tam práce na silnici, omezená 30, takže je tam maličké zdržení.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi jako posluchačka Maruška. Máme taky hlášenou policejní hlídku v Prostějově na Konečné, anebo odstavené auto na dálnici D46. Je to zhruba na půl cesty Olšany Olomouc u té benzinky, tady počítejte s menším zdržením. Díky moc, že posloucháte a dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Roberto Nahale. La musica italiana. Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk. Rádio Hana.

0: Ladíte rádio Hana, dohrál nám George Michael a jeho song z roku 84, to byl Výlet do historie a teď se spolu mrkneme na výlety po Hané.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: V olomoucké pevnostce Poznání právě dnes začíná speciální program. Trénujte jako astronauti a zažijte vesmírné léto. Více informací na www.pevnostpoznání.cz. Pokračuje nám taky Prostějovské léto 2026. To nabízí tradiční letní kino na nádvoří zámku vždy ve středu po západu slunce. Dneska to bude Mamma Mia. A na plátno se pod širou oblohou podíváme taky v letním kině Mostkovice. Dneska promítají film Neporazitelní, který vás rozesměje i dojme zároveň. O cestě za stříbrem na parahokejové mistrovství světa. Začíná se v 9:30 večer. Tak co? Kam vyrazíte vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Je to gól!
1: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
1: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: Na rádiu Hana, na rádiu, které vám ladí letní náladu. Společně tady proplouváme středečním dopolednem. Uvařte si kávu, my vám k tomu pustíme dobrou muziku, ať je ten první den července co nejpříjemnější. Co pro vás máme po 11. hodině?
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zaspívá nám

0: 4 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc a k opravě dojde nejdřív na konci července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novinky plánuje na městském hřbitově Prostějov. Chystá se rekonstrukce smuteční síně. Dojde hlavně na modernizaci čekárny.
4: Předmětem zakázky jsou stavební a interiérové úpravy čekárny, které zahrnují výměnu podlahových krytin, stropních podhledů, dveří, zařizovacích předmětů i sedacího nábytku. Součástí rekonstrukce bude také úprava dispozice sociálního zázemí, kde vznikne bezbariérové WC. Modernizací projdou rovněž prostory určené pro výstavu rakve.
3: Vysvětluje za město Prostějov mluvčí Jana Gáborová a to není jediná změna. Rada města Prostějova schválila pořízení nového orientačního a navigačního systému na městském hřbitově. Ten nahradí stávající ukazatele, které již mají řadu nedostatků.
4: V rámci zakázky bude vyrobeno 33 směrových tabulí a 4 nosné sloupy. Současně dojde k demontáži stávajícího systému a instalaci nového. Konstrukce budou zhotoveny z oceli žárově zinkové ponorem a opatřené vypalovaným vlakem v odstínu antracitově šedé.
3: Doplnila za město Prostějov Jana Gáborová. Povinná evidence psů. Majitelé musí ode dneška registrovat svého psa do centrální evidence. Ne hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterináře. Ten registraci provede, píše ČTK.
1: Sport.
3: Ve fotbalovém Slovácku skončil rekordman v počtu startů v první lize Milan Petržela. Klub se 43-letým rodákem z Vyškovska, který v nejvyšší soutěži odehrál přes 500 utkání, už neprodloužil smlouvu.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. S blížícím se odpolednem nám můžou začít přibývat mraky na obloze. Na většině Hané očekáváme přehánky, místy dokonce i bouřky. Předpověď teď v následujících dnech slibuje pozvolné ochlazení na příjemnější teploty. Dnešní maxima dosáhnou 27 až 31 stupňů, zítřejší pak 23 až 27, no a v pátek už nám nejvyšší denní teploty nepřekročí 25 stupňů. Zatímco dneska ještě máme zátěž na nejhorším stupni, zítra už by se nám mohla vylepšit na jedničku. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na překážku na silnici v ulici Tovární u autobusového nádraží ve směru na Přáslavice. Nehodu nám pak hlásíte ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Bouračka je taky na Uničovsku na výjezdu z Troubelic ve směru na Novou Hradečnou. Na policijní hlídky si dáme pozor na D1 na exitu Bělotín, v Držovicích v ulici Konečná a taky v Březové nad Svitavou na Moravském náměstí. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc

italské těstoviny. S námi můžete. Rozjíždíme totiž další kolo soutěže Italské léto na Hané. Pravidla jsou jednoduchá, my vám za chvilinku pustíme italský song od The Colors s názvem Un ragazzo, una ragazza a vy nám můžete zavolat. Vyhrává ten nejrychlejší a hrajeme o těstoviny. Všichni výherci se taky dostanou do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistrují na odkazu, který máme na radiohana.cz. Tak zvedejte telefony a zavolejte nám do studia na

0: Léto na Hané.
1: Na rádiu Hané dohráli The Colors, my soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese těstoviny a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, koho máme na lince?
2: Ahoj, tady Martin Solomouce.
1: Martine, vy jste vyhrál balíček těstovin. Jak si je nejraději upravujete? Co je vaše oblíbená omáčka?
2: Ono se těžký. Spagety z omáčku se dají takové hovězí, roštěná, řetenama. Takže ono je pro všechny těstoviny.
1: No a umíte si to i uvařit, tohle všechno, co jste vyjmenoval?
2: Ano.
1: Ty jo. No a já se ještě zeptám, byl už jste někdy v Itálii?
2: I pracovně, i ano, na dovolený.
1: Na dovolené. No tak to mi určitě dáte za pravdu, že se tam člověk prostě chce vracet. A vy teď máte šanci, pokud se přihlásíte na www.radiohana.cz, se registrujete, tak můžete hrát o slosování, o prodloužený víkend v Bergamu. Já vám moc gratuluju, těstoviny jsou vaše. Pokud chcete zařadit do toho slosování, připomínám, nezapomeňte se do hry registrovat, odkaz najdete na webu radiohana.cz. Vy ostatní nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu. Tentokrát se můžeme těšit na sýry.
0: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny. Nikdy

0: Bor. I když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravazio.cz, vyzvednout kód a jste v závěrečném osudí.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojtyne Mravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: Sandra nám na rádiu Haná dospívala písničku In the Heat of the Night, neboli V žáru v noci. To je se současným počasím vlastně docela tématické. Na našich vlnách vás ale osvěžíme parádní hudbou i skvělými magazíny. Teď už tady máme jeden o fotbalovém šampionátu, po něm třeba Sebastian nebo Katy Perry.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás i ve středu.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
3: Já ti nevím, mně už to přijde strašně dlouhý. Letošní mistrovství světa je opravdu nejdelší v historii. Trvá 39 dnů, k vidění je celkem 104 zápasů. Pro srovnání, předchozí fotbalový šampionát jich měl 64. A co největší překvapení letošního mundiálu? Tak třeba Paraguay, co vyřadila Německo, a nebo taky Norové. Ti si vybojovali postup do nedělního osmifinále s Brazílií. A kdo vlastně včera zařídil s pobřežím slonoviny tu norskou euforii na 2-1? Erling Haaland. Výška 194 cm, 94 kg pravého severského svalu. A norští vikingové spokojeně veslují dál.

0: mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV

0: letním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.

0: Na Rádiu Hana dohrává Verona, přinášíme vám playlist, který vám tahle ke středečnímu poledni povzbudí, roztančí, možná trošku probudí, pokud zrovna jedete dlouhou cestu autem. No a podobné pecky pro vás máme i po 12. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Král letních songů Harry Styles.

0: máme 11 hodin a 58 minut.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci. Je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
4: Vzhledem k nutnosti zachovat autobusový provoz probíhaly stavební práce ve dvou etapách. V průběhu první etapy byla zhotovitelem použita nevyhovující asfaltová směs. Město na tuto skutečnost bezodkladně reagovalo a vadné živičné vrstvy nechalo v rámci reklamace odstranit a nahradit novými. Po dokončení všech prací plocha opět plně slouží cestujícím i autobusové dopravě.
3: Doplnil mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Smrt na Jadranu. Úvodní nádrže Jadran u oseka nad Bečvou mezi Lipníkem a Přerovem v úterý zemřel starší muž. Lidé ho zahledli ve vodě asi 50 metrů od břehu. Bezvládného muže dostali z vody a pokusili se mu pomoci.
5: Po příjezdu hlídek na místo pokračovali policisté v poskytování pomoci až do příjezdu záchranné služby Olomouckého kraje. Resuscitace byla bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel. V souvislosti s uvedenou událostí byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti.
3: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Tmavé plomby už se u zubaře nedávají. Od července začal platit jejich zákaz kvůli obsahu rtuti. Pojišťovny nově hradí obyčejnější bílé plomby nebo přispívají 900 korun na kvalitnější, píše o tom zdravotnický deník.
1: Sport.
3: A podíváme se na program fotbalové Sigmy Olomouc. Hanáci odehrají v tomto týdnu hned 3 přípravné zápasy na hřišti ve Slatinicích. První již dnes od 17 hodin. Jejich soupeřem bude slovenský klub MFK Skalica.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Když červenec pěkně hřeje o Vánocích, se zima zaskvěje. To je pronostika na měsíc červenec, který nám dneškem začal. Myslím, že o zimu se nemusíme bát. Červenec nás opravdu zahřeje. Víme, jak bude. Teploměry nám právě teď na Olomoucku ukazují kolem 30 stupňů, stejně tak třeba na Hranicku. Na Kroměřížsku se to vyšplhalo dokonce o stupínek výš. Jesenicko hlásí kolem 24 stupňů. Na většině Hané máme oblačno, očekáváme i přehánky. Někde dokonce i bouřky. S těmi by místy mohly přijít i přívalové srážky kolem 50 mm nebo kroupy. Deštník si dneska raději přibalte.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme provoz poměrně hladký. To už ale nemůžeme říci na Přerovsku, na D1 na trase Říkovice-Vyškov, mezi exity Přerov a Říkovice. Průchaný náklaďák tady stojí v odstavném pruhu, na místě je policie. Jízdní pruhy už by ale měly být průjezdné bez překážky. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Číhají na D48 na exitu Bělotín, v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati a v Hulíně v ulici Záhlenická. To bylo naše dopravní info další nejpozději za hodinku.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav, a v něm si ty celý můj svět.
1: Laskavá

0: rozezněly sirény. 1. červenec a 27. týden tohoto roku. Co dalšího nám o dnešním datu kalendář prozradí? To vám povíme v našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je tady středa, 1. července, svátek má každá Jarka, Jaruška, Jaroslava. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má krasavice z Pobřežní hlídky Pamela Anderson a slaví taky MMA zápasník, olomoucký rodák, terminátor Carlos Vémola. A je tu i jedna vzpomínka. Dneska v roce 1979 firma Sony představuje prvního Walkmana. A pozor, je tady navíc Mezinárodní den vtipů. Tak doufáme, že od nás uslyšíte taky něco vtipného. Ať se tomu zasmějeme i ve středu 1. července.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců.

0: Současnou pestku i české legendy Mňáka až Džorb, ty nám dohrály právě před chvílí. U nás vám hrajeme opravdu rozmanitě a budeme v tom pokračovat i po 13. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Máme tady činasky a jejich selhání. Hit.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je v Olomouci dostatek veřejných toalet? Většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum Olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60 tisíc výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník. Před silnými bouřkami varují meteorologové. Výstraha visí taky nad naším regionem. Hrozí silné nárazy větru, přívalové deště i kroupy. Meteorologové připomínají, že může dojít k výpadkům elektřiny.
2: Na Moravě, ve Slezsku a na krajním východě a severovýchodě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm, s lokálními škodami hlavně na jižní Moravě a Vysočině. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu na jihu a východě Moravy a ve Slezsku. Kolem půlnoci bouřky zeslábnou. Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčilová.
0: Sport. A fandové silniční cyklistiky už vyhlížejí 4. červenec. Odstartuje slavná Tour de France. Velký etapový závod vyrazí z Barcelony a skončí 26. července v Paříži. Na startu budou také dva závodníci spojení s naším regionem. Olomoučtí rodáci Pavel Bittner a Jakub Otruba. Uvidíme, jak se jim na velké Tour zadaří.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Odpoledne by se nám mělo zatáhnout, vyskytnout se mohou i přehánky nebo bouřky. Vítr nám bude foukat jenom slabý, jen v bouřce.

0: To ale taky vypadá na déšť, tak ho raději nechte jenom na větračku. Zítřek už pro nás chystá polojasno, nejvyšší teploty naměříme mezi 21 a 25 stupni. Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí se teď jede bez problémů. Pozor a oči na tachometru bychom jen měli mít kvůli policejní hlídce na okruhu Olomouce na D35 na exitu Nemilany. Modré majáčky nám blikají taky na D1 na exitu Lipník Loučka, na D48 na exitu Bělotín, stojí taky v Prostějově v ulici Brněnská. Plastový blatník od kamionu nám pak přikáží na silnici na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Unčovice. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Štěpánka, Vysací zámek, Mňáka až Dorp, Morčata na útěku a další. Podrobnosti najdeme na dřevorockfest.cz. Tak co, budete tam?
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden

0: 6,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
3: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Mothers of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
8: Mothers of Rock.
9: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: která nám poradí, jak správně zabalit, abychom se odbavování nemuseli bát.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů? Na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
2: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
3: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, který odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadel. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
2: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
3: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příruční zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
2: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piláči, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanácko Neckia.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz
1: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou

0: Přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
1: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: uších užíváte s Rádiem Haná. Někteří z vás teď možná pijí své odpolední kafe, tak vám přejeme, ať je kávovar vyčištěný a má dost vody a ať se u něj potkáte s nějakým oblíbeným kolegou. My vám dál budeme hrát ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zaspívá nám Dua Lipa.
3: Catch me or I go.

0: zprávy, počasí, doprava. Aktuální čas je 13 hodin a 55 minut.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další zprávy.
4: Pokračuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dneškem začíná druhá etapa stavby, která uzavře Stupkovu ulici v úseku od Kmochovy po Karafiátovou ulici. Úsek od Hněvotínské po Karafiátovou bude již průjezdný.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Červen na silnicích Olomouckého kraje byl bez tragických dopravních nehod. Během uplynulého měsíce nezemřel na silnicích v Olomouckém kraji při dopravní nehodě žádný člověk, informuje o tom policie. Od začátku roku policisté v regionu evidují 9 obětí tragických nehod. Policisté v Olomouckém kraji řešili v červnu 461 dopravních nehod, což je o 29 méně než loni. 4 lidé se zranili těžce, 153 lehce. Nejtěžším dnem byl pátek 19. června, kdy v kraji došlo ke 27 dopravním nehodám. Hlavní příčinou červnových nehod v Olomouckém kraji bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Do statistik se nedostalo úmrtí cyklisty u Středolesí na Přerovsku. Začátkem června u něj pitva prokázala úmrtí po zdravotní indispozici.
1: Sport.
3: Karolína Muchová bude usilovat o postup do třetího kola na Wimbledonu. Olomoucká rodačka a elitní tenistka dnes vyzve na trávě londýnského Grand Slamu Číňanku Shuai Chang. Duel začne po 14. hodině. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dnešní maxima dosahují 31 stupňů, což je o 9 stupňů.

0: déšť, někde dokonce i bouřky. Bubnování kapek na okno by nás pak mělo provázet i v noci. Zítra pak čekáme polojasno, nejvyšší teploty pak naměříme mezi 21 a 25 stupni.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci to máme bez komplikací, jen připomínáme, že na D35 na okruhu Olomouce probíhají údržbové práce. Provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Konkrétně to takhle máme na trase Lipník-Olomouc za exitem Nemilany. Nehodu nám hlásíte na trase mezi obcemi Krčmaň a Kokory. Bouračka se řeší taky na výjezdu ze Zábřeha ve směru na Postřelmov. Tady probíhá vyšetřování, na místě je policejní hlídka. Dva osobáky se srazili taky na Zlínsku na průtahu v Březnici. Tohle bylo dopravní info, teď už další hit za hitem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana. Tohle je nová domácí muzika. Nová domácí muzika. Rádio

čem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc.

Posloucháte Rádio Hana, klíče, mobil, brýle, trojce věcí, bez kterých bychom nevylezli mnozí vůbec ven. V létě se k tomu často přidává ještě pas a tak je nejvhodnější chvíle teď ještě

0: tonale. La musica italiana.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
5: Rádio Hana.

0: Rádio Honá vás baví, ale taky informuje. Pojďme se mrknout, o čem se píše. Za 20 minut se pak těšíme taky na naše zprávy, počasí a dopravní přehled. Tak zůstaňte s námi.
1: O čem se píše?
0: Na Rádiu Honá vám chceme šetřit čas. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. A pak vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího. Policisté a záchranáři vyjížděli v úterý odpoledne k vodní nádrži Jadran u Oseka nad Bečvou, kde svědci vytáhli z vody staršího muže. I přes okamžitou první pomoc se ho však bohužel nepodařilo oživit. O tom píše Report.cz.

0: má za sebou 335 odběrů. Dočteme se na webu města www.přerov.eu. Projekt zajištění bezbariérovosti kroměřížské radnice uspěl v letošním ročníku soutěže Stavba Zlínského kraje, když mu odborná porota udělila čestné uznání. Detaily se dočteme na webu www.město-kroměříž.cz. S námi jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Haná. Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná, vedle mě teď už stojí kolega Štěpán, který si sedne za mikrofon odpoledne na odpolední vysílání. Štěpáne, ahoj.
1: Přesně tak, pohodové odpoledne, všechny zdravíme s úsměvem.
0: Ano, přesně tak, s úsměvem. My máme dneska den vtipů, to jsi mi úplně nahrál s tím úsměvem. A já bych se tě teď teda ráda zeptala, Štěpáne, jak podle tebe uspává děti ajťák?
1: No tak to vůbec netuším.
0: No těžko, protože neví, jestli je má uložit, nebo uložit jako.
1: Tak to je kameňák dobrý, cool, hele, v pohodě, dobrý fórek, já teda žádnej na oplátku nemám, tak já se když tak nějakej zamyslím, přijď si pro něj za půl hoďky. Do vysílání ho pošlu potom.
0: Paráda, kromě vtipů vám i po 15. hodině přinášíme nejlepší hudební výběr. Hit za hitem. Letní song si dáme od...

možná už v další hodince se Štěpánem zazní taky náš výherní italský song, kdo ví. Teď už zprávy, počasí a doprava, je 14 hodin a 55 minut.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc a k opravě dojde nejdřív na konci července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Novinky plánuje na městském hřbitově Prostějov. Chystá se rekonstrukce smuteční síně. Dojde hlavně na modernizaci čekárny.
2: Předmětem zakázky jsou stavební a interiérové úpravy čekárny, které zahrnují výměnu podlahových krytin, stropních podhledů, dveří, zařizovacích předmětů i sedacího nábytku. Součástí rekonstrukce bude také úprava dispozice sociálního zázemí, kde vznikne bezbariérové WC. Modernizací projdou rovněž prostory určené pro výstavu rakve.
0: Vysvětluje za město Prostějov mluvčí Jana Gáborová a to není jediná změna. Rada města Prostějova schválila pořízení nového orientačního a navigačního systému na městském hřbitově. Ten nahradí stávající ukazatele, které již mají řadu nedostatků.
2: V rámci zakázky bude vyrobeno 33 směrových tabulí a 4 nosné sloupy. Současně dojde k demontáži stávajícího systému a instalaci nového. Konstrukce budou zhotoveny z oceli žárově zinkové ponorem a opatřené vypalovaným vlakem v odstínu antracitově šedé.
0: Doplnila za město Prostějov Jana Gáborová. Povinná evidence psů. Majitelé musí ode dneška registrovat svého psa do centrální evidence. Ne hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterináře. Ten registraci provede, píše ČTK.
1: Sport.
0: Ve fotbalovém Slovácku skončil rekordman v počtu startů v první lize Milan Petržela. Klub se 43-letým rodákem z Vyškovska, který v nejvyšší soutěži odehrál přes 500 utkání, už neprodloužil smlouvu.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Předpověď teď v následujících dnech slibuje pozvolné ochlazení na příjemnější teploty. Dnešní maxima dosáhnou 27 až 31 stupňů, zítřejší pak 23 až 27, no a v pátek už nám nejvyšší denní teploty nepřekročí 25 stupňů. Zatímco dneska ještě máme biozátěž na nejhorším stupni, zítra už by se nám mohla vylepšit na jedničku.

0: ulici Dobrovského, taky v Přerově, v ulici Velké Novosady, ve Valašském Meziříčí, v ulici Masarykova. Havárie tří aut s únikem oleje je pak hlášená na trase Olomouc-Tovačov při projíždění kolem Dubu nad Moravou. Probíhá tady vyšetřování nehody, na místě jsou záchranné složky, projíždíme raději s nohou na brzdě. Policejní hlídky máme na D1 na exitu Hulín Západ a Ivanovice na Hané, na D35 na exitu Holice, v Hranicích, v ulici Podštátská a taky na silnici pod hradem Buchlov. Bezpečnou cestu vám přeje celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

bezpečnostními opatřeními. Na seznamu pozvaných se mají objevit celebrity ve velkém. A mluví se taky o několika svatebních šatech, rušičkách signálu proti dronům a přísném soukromí celé akce. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Nahané to pro vás budeme sledovat, no a už za okamžik pro vás máme další.

0: Svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
0: Rádio Haná.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
6: Litovelské pivobraní. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
7: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
8: Každý den.

Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyšitím najdeš.

posíláme na vylepšení 1. července Ariem, no a jdeme se podívat na to, co s volným časem. Olomouckou Sigmu čekají tento týden hned 3 zápasy, a to v rámci letní přípravy. Všechny na hřišti ve Slatinicích.

0: i dojme zároveň. Je to o cestě za stříbrem na parahokejovém mistrovství světa. Začíná se v 9:30 večer. No a na Hané za chvíli posíláme další hity. Čeká nás Bruno Mars nebo Rolling Stones. Tak držte vlnu a mějte i nadále pohodové odpoledne.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku.

0: a televize www.tvmorava.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je v Olomouci dostatek veřejných toalet? Většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60 tisíc výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst v České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník. Před silnými bouřkami varují meteorologové. Výstraha visí taky nad naším regionem. Hrozí silné nárazy větru, přívalové deště i kroupy. Meteorologové připomínají, že může dojít k výpadkům elektřiny.
2: Na Moravě, ve Slezsku a na krajním východě a severovýchodě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm, s lokálními škodami hlavně na jižní Moravě a Vysočině. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem nárazy až 90 km za hodinu na jihu a východě Moravy a ve Slezsku. Kolem půlnoci bouřky zeslábnou. Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčilová.
0: Sport. A podíváme se na program fotbalové Sigmy Olomouc. Hanáci odehrají v tomto týdnu hned 3 přípravné zápasy na hřišti ve Slatinicích. První již dnes od 17 hodin. Jejich soupeřem bude slovenský klub MFK Skalica.
3: Léto na Hané. Megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
4: Počasí. V našem regionu nás čeká ve čtvrtek většinou polojasná obloha, sem tam se mohou objevit i dešťové přehánky. Denní maxima ve stínu mezi 22 až 26 stupni, v 1000 metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17 stupňů Celsia. Podobně naměříme taky v závěru pracovního týdne a během víkendu.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
6: Doprava.

0: Právě teď na D35 na exitu Holice, taky v obci Charváty, ve Valmezu na Maslavičce a nebo v Hranicích na Hranické. Přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: jsme mladí
1: a neklidní.
0: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne?
0: V novém zábavném pořadu
1: Čekuj Česko!
0: Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná zdravíme s kapelou Činasky všechny cyklisty. Už ta horka ustupují, tak už to na cyklový let určitě o víkendu zase bude. Před námi během dnešního odpoledne za chvíli taky Genesis nebo Ale Farben. Ale ještě předtím naskok opět na fotbalové mistrovství světa. Opět neseme nějaké zajímavosti a další překvapení.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve středu odpoledne.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
3: Já ti nevím, mně už to přijde strašně dlouhý. Letošní mistrovství světa je opravdu nejdelší v historii. Trvá 39 dnů, k vidění je celkem 104 zápasů. Pro srovnání, předchozí fotbalový šampionát jich měl 64. A co největší překvapení letošního mundiálu? Tak třeba Paraguay, co vyřadila Německo, a nebo taky Norové. Ti si vybojovali postup do nedělního osmifinále s Brazílií. A kdo vlastně včera zařídil s pobřežím slonoviny tu norskou euforii na 2-1? Erling Haaland. Výška 194 cm, 94 kilo pravého severského svalu. A norští vikingové spokojeně veslují dál.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,99.

0: nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus z kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: Se v Olomouci a rozebereme i celý uplynulý měsíc červen z hlediska tragických nehod v České republice. Co nás čeká po 17. hodině?
1: Hit za hitem.
0: Miley Cyrus zaspívá Secrets.

0: sú správy.
1: Bude 17 hodín.
2: Hezké odpoledne.
1: Správy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další zprávy.
4: Pokračuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dneškem začíná druhá etapa stavby, která uzavře Stupkovu ulici v úseku od Kmochovy po Karafiátovou ulici. Úsek od Hněvotínské po Karafiátovou bude již průjezdný.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Červen na silnicích Olomouckého kraje byl bez tragických dopravních nehod. Během uplynulého měsíce nezemřel na silnicích v Olomouckém kraji při dopravní nehodě žádný člověk, informuje o tom policie. Od začátku roku policisté v regionu evidují 9 obětí tragických nehod. Policisté v Olomouckém kraji řešili v červnu 461 dopravních nehod, což je o 29 méně než loni. 4 lidé se zranili těžce, 153 lehce. Nejtěžším dnem byl pátek 19. června, kdy v kraji došlo ke 27 dopravním nehodám. Hlavní příčinou červnových nehod v Olomouckém kraji bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Do statistik se nedostalo úmrtí cyklisty u Středolesí na Přerovsku. Začátkem června u něj pitva prokázala úmrtí po zdravotní indispozici.
1: Sport.
3: Sledujeme přípravu klubů z našeho regionu na novou fotbalovou sezónu. Hanácká Slavia Kroměříž dnes hrála na trávě v Ostravě proti Baníku a byl to speciální přátelák na 2x60 minut. Kroměříž po první půli vedla 1-0, ale nakonec prohrála 1-3.
1: Počasí.
5: Začínáme pohledem na zítřejší biopředpověď, která by měla být bezproblémová na prvním stupni, tedy na nejnižší zátěži, která nikoho neohrožuje. Víme,

0: objevit taky dešťové přehánky. Dopravní nehoda se došetřuje na trase Velký Újezd, Daskabát, dá se tady ale už projet v pohodě, no a nehoda 3 aut se došetřuje i v Dubu nad Moravou, taky tady ale už projedeme bez zdržení. Jinak se stále odklízí padlý strom před Moravskou Třebovou, zdržení už je tu ale pouze na 10 minut a taky se 17. hodinou si dávejte pozor na policejní hlídky. Právě teď v Kroměříži na kopečku, na D640 směr Olomouc na exitu Olšany a nebo na nájezdu na dál nic u Přáslavic. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Donna Hummer.
1: Ano, taky 1. července odpoledne rozdáváme italský sýr. No a jako první se nám do studia dovolala Miriam z Olomouce. Zdravím.
2: Zdravím.
1: Miriam, já vám ještě jednou přeji krásný den. No a když vás mám takhle, vás na telefonu, tak prozraďte nám plány na prázdniny, co budete podnikat.
2: No tak budeme se jezdit koupat, opalovat a užívat si léta, jezdit na výlet.

0: Takovou krásný den, nashledanou.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden

0: 18.90 až do 7. července. Kaufland.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Tady je Rádio Hana.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: na 1. červenec. No a pokud jste někdy vlastnili Walkman, tak zbystřete. A proč? To se dozvíme z dnešního kalendária.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je tady středa, 1. července, svátek má každá Jarka, Jaruška, Jaroslava. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má krasavice z Pobřežní hlídky Pamela Anderson a slaví taky MMA zápasník, olomoucký rodák, terminátor Carlos Vémola. A je tu i jedna vzpomínka. Dneska v roce 1979 firma Sony představuje prvního Walkmana. A pozor, je tady navíc Mezinárodní den vtipů. Tak doufáme, že od nás uslyšíte taky něco vtipného. Ať se tomu zasmějeme i ve středu 1. července.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

5 posílají na Rádiu Hana další hit. Je před námi 18. hodina. Před námi jsou samozřejmě taky další zprávy, no a o čem budou. V Olomouci na nádraží na Tržnici je hotovo. Shrneme, co se tu vše modernizovalo.

0: nahané, neseme další zprávy.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci. Je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev a vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
4: Vzhledem k nutnosti zachovat autobusový provoz probíhaly stavební práce ve dvou etapách. V průběhu první etapy byla zhotovitelem použita nevyhovující asfaltová směs. Město na tuto skutečnost bezodkladně reagovalo a vadné živičné vrstvy nechalo v rámci reklamace odstranit a nahradit novými. Po dokončení všech prací plocha opět plně slouží cestujícím i autobusové dopravě.
3: Doplnil mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Smrt na Jadranu. U vodní nádrže Jadran u oseka nad Bečvou mezi Lipníkem a Přerovem v úterý zemřel starší muž. Lidé ho zahlédli ve vodě asi 50 metrů od břehu. Bezvládného muže dostali z vody a pokusili se mu pomoci.
5: Po příjezdu hlídek na místo pokračovali policisté v poskytování pomoci až do příjezdu záchranné služby Olomouckého kraje. Resuscitace byla bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel. V souvislosti s uvedenou událostí byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti.
3: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Tmavé plomby už se u zubaře nedávají. Od července začal platit jejich zákaz kvůli obsahu rtuti. Pojišťovny nově hradí obyčejnější bílé plomby nebo přispívají 900 korun na kvalitnější, píše o tom zdravotnický deník.
1: Sport.
3: A fandové silniční cyklistiky už vyhlížejí 4. červenec. Odstartuje slavná Tour de France. Velký etapový závod vyrazí z Barcelony a skončí 26. července v Paříži. Na startu budou také dva závodníci spojení s naším regionem. Olomoučtí rodáci Pavel Bittner a Jakub Otruba. Uvidíme, jak se jim na velké Tour zadaří.
2: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Megahity káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
6: Začínáme pohledem na dnešní západ slunce, který na Olomoucku nastane minutu po 21. hodině. Zítra potom sluníčko vyjde ve 4.49. Víme, jak bude. Od čtvrtka až do konce týdne nás čeká velmi podobná předpověď. Teplotní maxima přes den ve stínu mezi 20 a 25 stupni Celsia, polojasná obloha nebo oblačno a ojedinělé může taky sem tam zapršet.
1: Doprava.
6: Dávejte si pozor, na trase Svitavy Moravská Třebová i nadále se tady kácí stromy a odklízí se, ale zdržení tu v tuhle chvíli není, no a do...

0: policejní hlídku s 18. hodinou pozor na D1 na exitu Hulín Západ, taky v Dubu nad Moravou a nebo v obci Březůvky. Pohodovou jízdu přejeme a šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
2: Někdy padá na

milionů korun. Údajně se počítá s uzavírkami ulic v okolí Madison Square Garden v New Yorku, rezervací několika hotelů pro hosty i mimořádnými bezpečnostními opatřeními. Na seznamu pozvaných se mají objevit celé

0: Roberto Mehabe. Tohle muzika italiana.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Rádio Hana.

0: Zelenou letecky.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
2: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
3: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé pocení rozdíl mezi příručním a odbavením.

0: jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příručně zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
1: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
0: Taky děkuji.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Rádio Haná.
8: Vaše letní rádio.

Rádio Hana. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidu.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Olomouc, Boskovice, Blansko.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Vaše letní rádio.
4: Rádio Hana.

0: než uslyšíme tyhle ty skvělé interprety, tak se pojďme vypravit s kolegyní Majdou na regionální zpravodajské weby.
1: O čem se píše?
2: Na Rádiu Honá vám chceme šetřit čas. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. A pak vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího. Policisté a záchranáři výjížděli v úterý odpoledne k vodní nádrži Jadran u Oseka nad Bečvou, kde svědci vytáhli z vody staršího muže. I přes okamžitou první pomoc se ho však bohužel nepodařilo oživit. O tom píše Report.cz. Městská policie Přerov se stala červencovým patronem kampaně na podporu dárcovství krve, kterou město pořádá ve spolupráci s místní nemocnicí. Rekordman Miroslav Komínek má za sebou 335 odběrů. Dočteme se na webu města www.přerov.eu. Projekt zajištění bezbariérovosti kroměřížské radnice uspěl v letošním ročníku soutěže Stavba Zlínského kraje, když mu odborná porota udělila čestné uznání. Detaily se dočteme na webu www.město-kroměříž.cz. S námi jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Mother of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Mother of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Rádio Hana.
0: Přejeme

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin.
1: 80 v 8.
0: Rádio Hana.

80 v 8, pravidelný pořád, kdy vám servírujeme ty největší hity 80. let samozřejmě. Nebude chybět ani během letošních prázdnin, je tu první červencový večer. Za námi Bad Boys Blue, no a už za malou chvíli taky Brian Ferry. Dnes na programu i Jason Donovan, nebudou chybět Police, George Michael. A potom nás čeká ten nejlepší hudební výběr 90. let v 90. v 9. Teď ale ještě 80. léta. No a speciálně pro vás posíláme Kylie Minogue.

0: Tonale. Musica italiana.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná. Hezký večer. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
1: Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit, než padne do ruských rukou. Tak začíná další skvělá bondovka, jen pro tvé oči, tedy For Your Eyes Only, která je z roku 1981. Je to zároveň pátá bondovka Rogera Moorea, který si vlastně zahrál v nejvíce bondovkách, a to v 7 dílech. Věděli jste například, že bondovka Jen pro tvé oči je první bondovkou, která vznikla podle povídek Jana Fleminga?
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Roger Moore byl v mládí aktivní voják a často se věnoval také charitativní činnosti a práci pro UNICEF. Britská královna mu udělila šlechtický titul a proto může používat titul Sir.
0: Bondovky na Hané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Tady je zpěvačka z Glasgowa, držitelka cen Grammy, která často vystupuje také v dabingu. Tady je For Your Eyes Only z bondovky Jen pro tvé oči. Jen pro tvé uši si dej volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Haná právě teď.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

první červencový večer trávíte na Rádiu Haná, díky za to. Taky dnes tu pro vás mezi 9. a 10. hrajeme 90. léta v našem pravidelném pořadu 99. Good Morning Sunshine a Aqua právě teď. Za chvíli i Level 42 anebo No Mercy, Scootsy, Celine Dion, Madonna.

0: Svět kolem nás se zbláznil.
1: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
0: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
1: Přes 3,5 hodiny.
0: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
1: A je to prostě totální balzám na duši.
0: Rádio Haná.
1: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Haná.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Hana.
3: 90 v 9.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: promiň, Fabrice.
1: Ke promiň, vám a fanu kulo. Sadil si všechny peníze.
0: To, že teď neuvidíš svoji mámu a to dost dlouho. Protože jedeme do Ameriky. Full house, hoši.

malej, rozmazlenej, drzej fracek. Ale pod tím vším jsi ta nejúžasnější. Nádherná, báječná dívka. Když skočíš, já taky, pamatuješ? Já prostě musím vědět, že budeš v pořádku.

0: plavidla do výše 4 metrů přídový, prostor, nákladové prostory a kotelnu číslo 6.
1: Přesně tak, pane.
0: Tohle je 5 komor. Může plout se 4 zatopenými komorami, ne s 5.
2: Potopit se nemůže.
0: Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může.

Rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána

Rádio Haná. Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci. Yes.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
1: Když se bezohledný mediální magnát pokouší destabilizovat světovou ekonomiku přípravou střetu dvou velmocí, jen aby zvýšil zisk svého podniku, musí zasáhnout Bond a zabránit rozpoutání třetí světové války. I takový je děj bondovky z roku 1997 a nás dnes čeká další hudební dobrodružství, o které se postará Sheryl Susan Crowe, americká zpěvačka, kytaristka a devítinásobná držitelka prestižní hudební ceny Grammy.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Stejně jako v bondovce Vyhlídka na vraždu, i tady najdeme českou stopu. Stíhačka, kterou pilotuje Bond v úvodní scéně, není MiG, ale L-39 Phoenix, původem z Československa, tedy český název, tak jak jsme tady u nás zvyklí, normální Albatros. No a teď už píseň o tom, že zítřek nikdy neumře. Tohle je bondovka z 97. Tohle je Sheryl Crowe, Tomorrow Never Dies.
0: Nejlepší bondovky všech dob poslouchá

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu. Rádio Hana.
1: Tohle je nová domácí muzika.
0: Nová domácí muzika.
2: Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
1: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
2: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, které odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadla. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
1: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
2: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příručně zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
1: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Posloucháte Rádio Hana.

0: Vítejte u zpráv. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci. Je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
1: Vzhledem k nutnosti zachovat autobusový provoz probíhaly stavební práce ve dvou etapách. V průběhu první etapy byla zhotovitelem použita nevyhovující asfaltová směs. Město na tuto skutečnost bezodkladně reagovalo a vadné živičné vrstvy nechalo v rámci reklamace odstranit a nahradit novými. Po dokončení všech prací plocha opět plně slouží cestujícím i autobusové dopravě.
0: Doplnil mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Smrt na Jadranu. Úvodní nádrže Jadran u oseka nad Bečvou mezi Lipníkem a Přerovem v úterý zemřel starší muž. Lidé ho zahlédli ve vodě asi 50 metrů od břehu. Bezvládného muže dostali z vody a pokusili se mu

0: bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel. V souvislosti s uvedenou událostí byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti.
1: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Tmavé plomby už se u zubaře nedávají. Od července začal platit jejich zákaz kvůli obsahu rtuti. Pojišťovny nově hradí obyčejnější bílé plomby nebo přispívají 900 korun na kvalitnější, píše o tom zdravotnický deník. Sport. A fandové silniční

0: Spojení s naším regionem, olomoučtí rodáci Pavel Bittner a Jakub Otruba. Uvidíme, jak se jim na velké tour zadaří.
1: Počasí. V našem regionu nás čeká ve čtvrtek většinou polojasná obloha, sem tam se mohou objevit i dešťové přehánky. Denní maxima ve stínu mezi 22 až 26 stupni, v 1000 metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17 stupňů Celsia. Podobně naměříme taky v závěru pracovního týdne a během víkendu.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
2: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
3: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
4: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslechla dobrou hudbu.
0: Vaše věrné rádio.
5: Rádio Hana.
0: Tady to žije.

na 20 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

hlas měl slabý přízvuk zvonů. Hlas tichý jako svíti plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce

tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

Ranní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.